0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express.
2: Music first.
3: Express FM.

Jo. Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
7: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, i kdyby jsme my všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomu nemůžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte.

0: těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratil. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Express FM.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
3: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
10: Máte to rádi tvrdý?
9: Laďte každou středu Express Edge.
8: Express Edge.
9: Na Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
7: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských Lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, bratce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 tisíc korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Express

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Co sa tady deje?
6: Co sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Express. Music first.
14: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

time to wake up and face the consequences. What do you

Krásný sváteční den při poslechu Rádia Express FM vám přeje Veronika. Dnes si připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa. Je to přesně 611 let. Já jsem se ale nikdy vlastně nezajímala, kolik mu bylo, když zemřel tou strašnou příšernou smrtí na hranici v Plamenech. Bylo mu kolem 45. A proč musel zemřít? No, protože jako reformátor kritizoval církev a proto byl prohlášen za kacíře. Takhle stručně. Dnes tu s vámi budu 4 hodiny a celé 4 hodiny můžu zaplňovat náš playlist také vašimi hudebními tipy, stejně jako včera, stejně jako předevčírem. Takže pokud existuje song, který byste právě teď potřebovali slyšet, tak není problém, napište mi na 602-604-903 a pokud ho najdu v našem archivu, tak ho mile ráda pustím. Hezký poslech tedy vám, pustíme si Strokes Going Shopping.

0: Tenhle song se jmenuje Going Shopping. Jak to je s tím shoppingem dneska, protože máme státní svátek a už 10 let je to tak, že ve vybrané státní svátky obchody nad 200 metrů čtverečních musí svůj provoz omezit, čili mít zavřeno. Máme celkem 13 státní svátků a ta zavíračka se týká 7 z nich a dnešek to vážení není, takže dnes si nakoupíte úplně všude. Zahrajeme si Fred Again, trochu taneční muziky.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Na této skladbě Fred Again spolupracoval s bratrskou dvojicí Overmono. Overmono jsou zástupci UK Bass Music a časopis The Guardian o nich napsal, že je to perfektní destilát britské rave historie. Takže tak, Overmono uvidíme letos zahrát na území Brna, protože budou součástí festivalu Popmese, který proběhne na velodromu mezi 6. a 8. srpnem. Už se tam strašně těším, protože to je festival, na který se těším každý rok, je skvělý. Za malou chvíli si dáme Gracie Abrams, Fontaine's DC a pak už se vrhám na vaše hudební tipy. Děkuju, že píšete.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Music. First.
9: Express FM.

It's amazing to be young, je úžasné být mladý, zpívala irská skupina Fontaines DC. Tento prodloužený víkend příliš nepřál nebo nepřeje těm letním radovánkám, koupačkám a tak. Dnešní teploty se budou držet kolem 20 stupňů Celsia. Na Jižní Moravě tam je trochu tepleji, 25. Nicméně obloha je zatažená, občas zaprší. No ale zítra už má být 28 a od středy se objeví dokonce sluníčko. O víkendu by ta teplota mohla přesáhnout tropickou třicítku. Takže jsme si trochu odpočinuli teď od těch příšerných veder, které nás potkaly zhruba před dvěma týdny, tak myslím, že i příroda si trošku vydechla a že ten deštík jí velmi pomohl. Jdu vyplnit váš první hudební tip. Kuba si napsal o bratrskou dvojici Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous. Tady je.

Na Expressu pomalu dohrávají Daft Punk dohromady s Pharrellem Lose Yourself to Dance. A teď se přesuneme na londýnský Wimbledon. Poprvé v historii má český tenis 5/8 finalistů Wimbledonu. Ještě nikdy se to nestalo. Jmenovitě Karolína Muchová, Bára Krejčíková, Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Jiří Lehečka bude mít dneska hodně těžký úkol, protože o postup do čtvrtfinále se musí utkat se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Lindu Noskovou čeká Američanka Madison Keysová a Marie Bouskovou, Belgičanka Elise Mertensová. Držíme palce, hrát nám bude až Niko, pustíme si od ní Worms, červy, pak si pustíme Florence and the Machine a taky něco českého bychom se mohli dát třeba past.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
6: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
7: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
8: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300.
10: Potisk, trička, bela, CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pup,

Mám svůj věk, morek, seču trávu, pořu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na kolkotě, mám svůj věk, more, na výlet.

0: Tak to byly Past, nebo byla Past, tuhletu ostrou rapovou alternativní dvojici můžete naživo vidět už o tomto víkendu na festivalu Boskovice na jihu Čech. Boskovice je krásné město, ten festival probíhá přímo v historickém jádru toho města a to město má takovou velmi unikátní židovskou čtvrť s výjimečným a jedinečným geniem loci a právě pro tuto židovskou čtvrť se ten festival koná. Kromě Pasti v Boskovicích ve čtyřech dnech zahrají třeba Island Mint, Om Square, Mucha, VVčka, něco něco, taky polská kapela, jak se jmenuje, teď mi to uteklo, jmenuje se Fish Basket, no ale spousta dalších samozřejmě, takže Jižní Čechy, tento víkend, krásný festival, teď jdu vyplnit vaše další přání, jsou to Chase & Status dohromady s Plenem B a jejich End Credits, přála si Katka, děkuju za tip. Vy ostatní můžete psát skladby, které byste rádi slyšeli na číslo 602 604 903. Moje jméno je Veronika Kloušková. Přeju vám krásné pondělí, hezký svátek.
1: Dopoledne. Dopoledne. Na Express FM.

Je 6 minut po 11. hodině, krásné dopoledne u vysílání Rádia Express FM. Vám přeje Veronika, hezký svátek, připomínáme si 611 let od upálení mistra Jana Husa. Člověka pevné povahy a stálých postojů, který neodvolal ani na hranici svou pravdu. A co by to bylo za svátek Jana Husa, kdybychom si nepustili píseň od Monkey Business, která je po něm pojmenovaná We Feel Better Than Jan Hus. Express FM.

0: Tak to byla píseň od Monkey Business věnovaná Janu Husovi, We Feel Better Than Jan Hus. Dnes 15 hodin se v Betlémské kapli, kde Jan Hus kázal, uskuteční bohoslužba a v Husinci na Prachaticku v jižních Čechách, tam, kde se Jan Hus narodil, už druhým dnem pokračují Husovy oslavy. Včera tam byl lampionový průvod, dnes tam bude historický program, tradiční trhy a můžete tam navštívit také rodný dům mistra Jana Husa, který bude otevřen od 9 do 17 hodin v církvi bratrské. Tak tolik k Janu Husovi, pustíme si Lost Frequencies, pokud byste chtěli slyšet nějakou skladbu, mám tu spoustu místa pro vaše hudební tipy v playlistu, psát můžete na 602 604 903.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Cz doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Páchnoucí klimatizace po zimne?
4: V aute 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezdete v léte s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Sme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Express FM.

Dohráli na Timba Thieves. Zdraví vás Veronika u dnešního, zatím ještě dopoledního víkendového a svátečního vysílání na Express FM. Teď mám pro vás přichystanou novinku našeho playlistu. Je od britského kolektivu Jungle. Ti oznámili vydání páté desky, která vyjde už 14. srpna, což máme za měsíc, a bude se jmenovat krásně, bude se jmenovat Sunshine, jako jedna česká kapela. Tak si teď pustíme Jungle a potom si pustíme Sunshine. Express FM. Novinka.

Tak to byla jedna ze zásadních kapel 0. a 10. let v Česku. Kapela, která vlastně se nejdříve proslavila v zahraničí, než byla slavná u nás. Skupina Sunshine, která si našla své fanoušky také ve Spojených státech a v Japonsku. Nikdy se oficiálně nerozpadly, nikdy oficiálně neuznámili, že končí, ale v roce 2014 tak nějak Sunshine vyhasl a utichl. Bohužel, myslím, že je to jedna z kapel, u níž by si fanoušci velmi přáli návrat, aspoň na jeden koncert, a nemyslím si, že se tak stane. Ale nikdy neříkej nikdy, u prostituc se taky jako nedoufalo, že by se někdy vrátili na koncertní pódia, a podívejte se na ně, jak jim to hezky hraje dneska. Hrát si budeme Campbell, Beat Goes On, pustíme si taky Doja Cat a její Gorgeous. Express FM.

0: Teď na chvíli odskočíme na mistrovství světa. Norsko se postavilo jeho americkému gigantovi Brazílii a porazilo jí 2-1. Postoupilo tak do čtvrtfinále mistrovství světa, načež brazilský útočník Neymar ve 34 letech oznámil, že končí reprezentační kariéru. Za malou chvíli tu máme LF System, pustíme se taky Arcade Fire. Pokud byste chtěli slyšet nějaký song dle vašeho gusta, napište si o něj na číslo 602-604-903. Jdeme dál, máme 11.37 a svátek tuším slaví Spytihněv. Já se na to ještě musím podívat, ale myslím, že to tak je.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Music. First.
1: Express FM.

0: Ano, je to tak. Dnes slaví svátek Spytihněv, takže zdravím všech pět nositelů tohoto jména v Česku a tudíž i na světě, protože jinde se asi Spytihněv nenarodil, takže zdravím a mávám do Litvínova, do Hodonína, do Kyjova, do Odry a taky do Ostravy. Jak se domácky říká Spytihněvovi? Spíťa? Někdo mu říká Hněvek? Někdo taky Spytěk. Takže zdravím, všechno nejlepší. Hrát nám budou Arcade Fire a pustíme si taky Slater nebo domácí Lake Malawi.
1: Express FM.

0: Express.
1: Jak praví jedno z hesel Astratexu? Protože pohodlí začíná už pod šaty. Je třeba také správně vybírat kalhotky. Ty jsou základem šatníku, ale ne každý střih se hodí pod každé oblečení. Rozdíl je hlavně v tom, jak budou pod oblečením vidět a jak pohodlně se v nich budete cítit. Klasické kalhotky jsou asi nejuniverzálnější. Zakrývají celý zadeček a hodí se na běžné nošení pod džíny, volné kalhoty i široké sukně. Pod téže oblečení se nosí i brazilky, které se liší v tom, že jsou více vykrojené, část hýždí odhalují a opticky zakulatí. Tanga. Ty tvoří vzadu jenom malý trůhelník. Jsou ideální pod upnuté šaty i sukně nebo legíny, protože se pod oblečením nerýsují. Nehodí se pod široké sukně, protože jejich látka se zachytává mezi půlky. Hipster kalhotky mají nízký pas, široký boční díl a kryjí celý zadeček. Skvěle se hodí pod bokové džíny a sukně, stejně tak francouzské kalhotky, které oproti hipsterkám odhalují spodní část hýždí. Boxerky vycházejí z pánského střihu a mají krátkou nohavičku. Výborné jsou pod vzdušné šaty a sukně, nehodí se pod úzké kalhoty, pod kterými se hrnou. A ještě jeden důležitý tip od Astratexu. Pod světlé oblečení nepatří bílé kalhotky, ale tělové.
2: Express.
0: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Novinka.

0: obrovský barevný festival Colors of Ostrava. Na Colors of Ostrava je jedna speciální stage, která se jmenuje Kakao Stage, a tam každý den probíhají kakaové rituály, je to oblíbená stage, taky se tam konají různé spirituální koncerty nebo taneční a hudební workshopy. Z těch velikánských hvězd na velké stage se návštěvníci tentokrát můžou těšit na 21 Pilots, na Bobbyho, na legendární Skunk NNZ, novozelandskou Lord nebo skupinu The Libertines, a poprvé v Česku přivítáme takový také nový elektronický projekt Tomora, který dali dohromady a ve kterém se spojili s láskou k taneční hudbě norská zpěvačka Aurora a producent londýnský z The Chemical Brothers Tom Rowlands. Tomora vystoupí na Colors ve čtvrtek od 22.45. My si pustíme jejich první single, který vydali, a jmenuje se Somewhere Else.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Je 12.07. U odpoledního vysílání na Expressu vás zdraví Veronika, přeju vám hezký sváteční den, krásný poslední den prodlouženého víkendu. Dnes si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Málo se ví, nebo nevím, asi to víte, ale já jsem to třeba nevěděla, že díky mistru Janu Husovi máme v naší češtině v psaném projevu háčky. Nejsme na to specialisti, chorvačtina, bosenština má háčky taky, ale Jan Hus začal háčky používat, respektive nebyly to úplné háčky, do té doby se psaly takzvané spřežky, jako cz místo č, ss místo š, rz místo ř, a Jan Hus začal používat takové tečky. Napsal prostě c a nad tím tečku a četlo se to jako č, později z toho se stala čárka a později se z toho stal ten typický háček. Takže háček, háčky díky mistru Janu Husovi. Další věc, pro kterou je dobré si ho připomínat. Jdu tu vyplnit jeden z vašich hudebních tipů. Renata si napsala o Youngblooda společně s Willow Smith a je to jejich společný song, který se jmenuje Memories. Můžete to chápat jako vzpomínku na Bloodfest.

0: Lizzysalf, to byl Eminem, rok 2003, pojďme zpátky do letoška. Evropu tento červen zasáhla historická vlna veder, při které jenom ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. A vlna veder ve Španělsku nastoupila opět o uplynulém víkendu a má trvat celý tento týden. Teploty budou dosahovat 40-stupňových veder a proto Barcelona zavádí nové opatření, která má ochránit lidi, kteří pracují venku, jako jsou zaměstnanci různých úklidových čet, jako jsou zahradníci, jako jsou dělníci, jako jsou lidi, kteří servisují veřejné osvětlení, nevím, víc mě toho nenapadá. Každopádně tito lidé dostávají takzvané chytré náramky, které měří jejich tělesnou teplotu a pokud ta teplota dosáhne té kritické hodnoty, tak náramek začne vibrovat a zaměstnanec v tu chvíli musí přestat pracovat. Mně se to líbí, mně to přijde fajn. Za malou chvíli si pustíme Noana Kana a jeho Doors. Poslechneme si taky zpěvačku Halsey. Pokud byste chtěli slyšet nějaký song, není problém, napište mi na 602, 604, 903 až do 14. hodiny. Tu můžu plnit vaše hudební přání.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Express. Music first. Express FM.

0: si sedni.
1: Chápu, možná je to nemorální, ale já vypadám skvěle, necítíš hanbu. Kašli na mistra si fuj s bouskama, zažiješ kung fu pandu. Panda musel tvůj kluk spíš pantau, nemá begis vegha, spíš mu to planda. Landa a kdokoliv jiný, když ho vidí hned ví, že s ním není sranda. Ale ty víš moc dobře, že jsi víc než dobře, a já vím moc dobře, že jsi víc než on. Na chuj v bobře, jak barmanky v kobře, máš sex appeal, lasy ti nasypu do drinku celá.

0: Tak to byly Gufrau dohromady s Liferem a takový jako nekorektní song No Boyfriend Zone. Teď někam úplně jinam, a to sice do Anglie. Předevčírem to byl přesně rok, co skupina Oasis zahájila svůj monstrózní comebackový rok koncertem v Cardiffu. A při té příležitosti teď pánové uveřejnili první teaser dokumentárního filmu, který ten reunion zaznamenává. Ten dokument se jmenuje Don't Look Back in Anger, po jedné z jejich písniček, a premiéru bude mít 11. září v IMAXu a v kinech. Doufám, že i u nás. Tak si ho někde najděte, ten teaser, ten trailer, a my si jdeme pustit ten titulní song Don't Look Back in Anger.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech měl v hlavní soutěži včera premiéru česko-slovensko-maďarský snímek Pramen. V hlavní roli s Anjou Geislerovou, co by gynekoložkou Ingrid, která v polovině 80. let provádí sterilizace romských žen. Ten film má velkou odezvu, povedl se režiséru Ostrochovskému. No a podle recenzí Anja Geislerová předvádí jeden z vrcholných výkonů své kariéry jako vágní gynekoložka, záměrně odstřižená od vlastních emocí. Je obklopená na herci, kteří jsou taky údajně velmi přesvědčiví. Na ten film naštěstí nebudeme muset čekat dlouho, než se dostane do kin hromadně po celém Česku, a to do 16.7., což máme za 10 dnů. Hrát si teď budeme Wyclef a Jeana, Gone Till November.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Když už jsem se dotkla té včerejší velké premiéry na Karlovarském festivalu filmu Pramen, tak se ještě podíváme na dnešek. Tou hlavní událostí dnešního dne na Mezinárodním filmovém festivalu bude odpolední světová premiéra nového dokumentu Heleny Třeštíkové Bára Basíková. Je to opět časozběr a je to časozběr, který vznikal dlouhých 30 let. Z muziky dnes ve Varech zahrají třeba MIDI, Anet X anebo Nobody Listen. My si za chvíli pustíme 1975 anebo Drakea. Kdybyste měli chuť na nějaký song, pošlete mi jeho název na 602 604 903. Moje jméno je Veronika Koloušková, provázím vás dnešním odpolednem na Express FM a přeju vám příjemný sváteční den.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
9: Máte to rádi čerství?
10: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM. Fresh.

0: like you hit them, angles. It's a short life.
1: Nevím, jak to máte z letopočty, já si teda upálení mistra na Husa pamatuju dobře, ne tak jako jiná data, ale tohle mi zrovna docela jde, ale myslím, že generace Alfa to upálení mistra na Husa se bude pamatovat navždy až do smrti, protože 6.7.6.7, jasný, že. Pustíme si Smith, to je tip ode mě, There's a light that never goes out.
2: Express FM.

Tak to byla mladá kytarovka z Birminghamu, která se jmenuje Overpass a jejich novinka Is This Real. Zítra ráno odletí dva vládní speciály směr Turecko, jaký bude program české delegace a jak bude složená, tak to vám prozradím v této hodině. Teď si zahrajeme australskou písničkářku, která 3. října se vrátí do Česka, jmenuje se Courtney Barnett a vystupovat bude v Meat Factory. Je to koncert, který byl oznámen teprve před pár dny. Tady máme Nobody Really Cares If You Don't Go to the Party.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Po půl roce sporů zítra dojde k té velké události, a to sice odletu české delegace do turecké Ankary na summit NATO. Jak to bude časově probíhat? V 7.45 se premiér Andrej Babiš vyjádří před novináři na kbelském letišti. Co se týká té delegace, která poletí s Andrejem Babišem, tak v té figurují ještě ministr zahraničí Petr Macinka, ministr obrany Jaromír Zuna a také vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Co se týká programu Andreje Babiše, tak ten se zúčastní v úterý večer neformální večeře společně se svou manželkou Monikou a také se zúčastní obou dvou těch jednání. Petr Pavel zítra před novináře předstoupí na krátký briefing v 8.30 a hned potom odletí jiným speciálem taktéž do Ankary. Ke svému programu se zatím nevyjádřil a předpokládá se, že se právě vyjádří zítra na té tiskové konferenci. Tak tolik k zítřku, teď se vraťme do dneška. Jdeme si pustit australské Royal Otis a jejich Moody.
1: Express.
2: Express FM.

Už 15. července, což je příští středu, se rozjede festival Colors of Ostrava. Potrvá celé 4 dny. Pro ty z vás, kdo tam strávíte ty 4 dny, tak přes den budete chtít třeba na nějaký výlet, procházku po Ostravě, tak vězte, že na ten festivalový náramek máte spoustu slev v Ostravě. Do zoo třeba získáte dospěláckou vstupenku za cenu dětské, máte tam slevy do různých galerií, na koupaliště a tak dále. Tak se podívejte sami na podrobné informace, kde všude, i v restauracích je tam sleva, dostanete slevu díky tomu pásku. No a zpátky k programu, tak z těch hlavních hvězd to víme, 21 Pilots, Moby, Lord, Skunk NNZ, LP, The Libertines, Teddy Swims. A domácí scénu budou zastupovat třeba Tata Boys, Lenka Dusilová, Bertrand Friends, Ben Cristoval, Gufrau, Anki, I Love You, Honey, Bunny, bude tam Past, Sofian Mežmeš, The Tap Tap a taky třeba skupina Good Times Only. A my si teď od ní pustíme skladbu nazvanou GTFO, což může být bráno jako zkratka pro Get the Fuck Out.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Tak, teď tu mám po Blair nějaký tipy na letní kina. Takže kasárna Karlín Praha, začínám Prahou, tam dneska Pulp Fiction. Je tu někdo, kdo ještě neviděl nikdy Pulp Fiction? Pokud jste to právě vy, tak dnes v 21 hodin v kasárnách Karlín začíná projekce. Písek, tam dnes dávají antimilostný horor Posedlost. Přesouváme se do Brna, tam v letním kině na Hvězdárně dnes promítají klasiku Stanleyho Kubricka z roku 1968 od 2001 Vesmírná Odysea ve Skalním Janáčku. Dnes bude k vidění Ďábel nosí Prádu 2. No a pak tady mám ještě Beroun a tam dnes večer promítají v letním kině Scary Movie. Za chvilku si pustíme 21 Pilots a taky Maisie Peters.
1: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
3: Express.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Hodiny ukazují 13 hodin a 47 minut. K tomu Veronika vám popřeje dnes hezký zbytek dne. Loučím se, přátelé, a jdu vstříc zbytku toho prodlouženého víkendu. Přeju vám, ať si ho užijete krásně podle svých představ a pěkně v klidu a v harmonii. A společně se uslyšíme už zítra, až bude zase běžný všední den mezi 13. a 16. hodinou. Do té doby se mějte moc hezky. Ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Vše, co potrebuje za cenu, ktorou chci, to se vyplatí. Od pondelí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v cene 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90 a velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Music first.
7: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských Lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličení, čité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
0: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Červené víno na světlém koberci?
2: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
5: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Express. Music first. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

věk, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři piva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava, vlny, tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Music. First. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Čekání na Odysseu, která připluje příští čtvrtek a vše zastíní, si v tomto týdnu můžete zkrátit hororem, pohádkou nebo ozvěnami Karlovarského festivalu. Rupert Grint alias malý zrzek Ron z Harryho Pottera, kterému za 2 roky bude už 40, se vrací před kameru ve finském hororu Zrozen z temnoty. Saga se svým britským manželem nastěhuje do starého domu uprostřed hlubokých finských lesů, kde prožila své dětství, aby zde vybudovali dokonalou rodinu a domov. Po narození syna však Sagu pohltí strach, že s jejím dítětem něco není v pořádku. Film režisérky Hanny Bergholm je temným hororem o mateřství, ve kterém důležitou roli hraje severská mytologie, ale i absurdní humor. Hlavní hrdinka je vystavena pochybnostem, absolutnímu vyčerpání, ale také bezpodmínečné mateřské lásce a snímek sleduje, jak hluboce může narození dítěte proměnit naše vztahy i vlastní identitu. Oblíbená exotická Disney pohádka Odvážná Vajána dostala hraný remake. V příběhu o nebojácné dospívající dívce, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého polynéského ostrova Motunui s polobohem Mauim, si hlavní hrdinku zahrála začínající Catherine Lagaya. Jako Maui se představí Dwayne Johnson, který svou postavu namluvil v animované verzi z roku 2016.
2: Moana, I want to know about you.
3: Well, I guess I kind of jumped.
2: Time's up. I gotta bounce. This mission has no chance.
3: We can do this. You'd be everyone's hero.
4: Oh, you're so amazing. Look at the definition. This girl's.
1: Festivalové ozvěny Charivari svůj červený koberec tradičně rozvinou ve chvíli, kdy se ten varský sklízí. Přehlídka proběhne od pondělí 13. července do neděle a do pražských kin Aero, Přítomnost a Světozor a brněnského skalního letňáku Janáček z Varů přiveze festivalové hity v čele s očekávanými tituly Fjord, Rose a Milovaný. Diskuze s tvůrci doprovodí pražské premiéry českých filmů Čika Čeka a Pramen.
0: Express Filmex
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
5: Express.

Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na první.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Music. First.
3: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Krásný středeční večer všem, kteří poslouchají Express FM, přeji tvůrci hudebního speciálu Express Edge. Zdraví vás Pepa od mixu, Petr od mikrofonu. Pokud máte pondělí a klepete si na čelo, posloucháte nás v repríze. Ale nebojte se, o nic zásadního nepřijdete. Čeká vás várka více jak 30 kousků od umělkyň, umělců a kapel z celého světa. Dnes budeme mít zaostřeno na mladý pušky. Opět jsme se hecli a připravili nové záležitosti. Upřímně, mám z dnešního 864. dílu velkou radost, protože mě těší, že vzniká tolik super muziky. Třeba i v Austrálii, odkud pochází The Rubens. Rodinná parta, fungující od roku 2011. Doposud jí vyšlo 5 alb a vy uslyšíte aktuální single Goanna. Příjemný poslech dnešního Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

Pokud byste náhodou nestihli jméno umělce nebo kapely, které vám v Express Edge nabízíme, není nic jednoduššího, než si nás najít na Facebooku. Zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod i nejrůznější kulturní typy. A právě teď doznívají Rainbow Kitten Surprise, kvartet ze severní Kalifornie. Nabídli jsme vám věc názvem 16. Na řadě jsou Telescreens se skladbou Baby I Know You Well.

Další kalifornská parta v dnešním Express Edge doznívají True Blood, které tvoří čtyři bratři, jejichž věkový průměr je 15 let. Z poslechu jejich doznívajícího songu to však v žádném případě poznat není. Teď už ale Divers, parta čtyř dlouholetých kámošů, kteří spolu začali hrát před 7 lety a bez nějakých větších ambicí. To, co začalo jako experiment, skončilo na pódiích i ve studiu. Jejich tvorbu doporučujeme fanoušků MGMT nebo Real Estate.

0: Tonic Divers a track Head Chief. Tento blok uzavřeme ve společnosti anglické party Pentair. Její skladby jsou o studentském životě nebo dospívání. Jako zdroje své inspirace uvádějí The Curse nebo Stereophonics. Nakolik je to z jejich tvorby slyšet, zjistíte právě teď. Pouštíme věc s názvem Boy in the Machine.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: RegBity, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.
6: Posloucháte hudební speciál.
7: Speciál na Express FM.

Další zástupci australské alternativní scény, která poslední dobou nabízí mraky super kapel. Tahle se jmenuje Old Mervs. Loni vydal svoji debutovou nahrávku a vy jste na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge poslouchali týden starý single Heavy in the Morning. Ve studiu jsou Petr s Pepou, právě teď se k nám připojí Arkaela. Kvartet z Manchesteru, zahrajeme vám jejich čerstvou věc s názvem Run Kid.

Zatím věk umělců v dnešním Express Edge v podstatě nepřekročil 20, ale to se samozřejmě postupem času změní. Tohle byl Tom E. Smith, 20-letý sympaťák, který toho stihnul už poměrně dost, včetně vystoupení na prestižním festivalu Glastonbury. Doznívá příjemná záležitost SFX. Následovat budou My First Time, parta z Bristolu, kterou tvoří dva kluci a dvě holky. Myslím, že o nich ještě uslyšíme. U psání jsou prestižnímu labelu Parlophone. Jejich vtipné a spontánní písně nabízejí na strhujících koncertech, na kterých se představuje i záhadný pátý člen, kterému se přezdívá Teplákový muž.

0: to byli My First Time a skladba The Kids Are. Připravení jsou The Hanna, zkušená parta z Watfordu, která loni vydala už pátou nahrávku, ze které vybíráme single Clouds. V minulosti tahle čtveřice přeskakovala například Jimmy Eat World.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Nulákem.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM. Repríza pořadu. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Hráli jsme vám umělce jménem Even Fong, populárního kanadského hudebníka a DJ, který v současnosti slaví úspěch s dozývajícím singlem Pesos. Následující track jsme s kolegou Michalem odpremiérovali minulý týden v pátečním odpoledním driveu. Pochází od projektu Glue, za kterým se skrývá Michael Schumann, basák Queens of the Stone Age. Zatím vydává jen singly a ten poslední se jmenuje Pony Boy. A mně se moc líbí.

0: To byly Balancing Act. Mladá partička z Manchesteru fungující 4 roky, nabídli jsme vám aktuální single All Yours. V dnešním Express Edge sázíme na mladé a nadějné party. Jednou takovou jsou Daytime TV, kteří zkušenosti sbírali jako předkapela Tudor Cinema Club nebo Kaiser Chiefs. Nakolik to na jejich tvorbě zanechalo známky, uslyšíte právě teď.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Pokud se chystáte na festival United Islands, určitě si nenechte ujít vystoupení party následující. Říkají si Dead Vox, pocházejí z Yorkshireu a ve své tvorbě míchají grime, metal, rock i dance. A navíc umí i na koncertech. Tady jsou Dead Vox a jejich hitovka IDC.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
2: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
3: Dobrý večer, na Express FM se vám ze studia hlásí Petr s Pepou, tedy ti dva, co pro vás každý týden chystají hudební speciál Express Edge. Právě jsme doputovali do poloviny 864. dílu a před námi je ještě jedna hodina vysílání. Pokračovat budeme v nastaveném trendu, a sice, že hrajeme mladou a nadějnou krev. Krom kluků vám v této hodině přihodíme i nějaké holky a já mohu prozradit, že rozhodně nepůjde o nějaké křihotinky. Express Edge najdete na Facebooku, pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Druhou polovinu odstartujeme s The Klaus, velmi nadějnou kapelou, která se ze školní formace vypracovala až do větších sálů. Tohle je její novinka, Tell Me What You Want.

Doznívající trio Super Sometimes je upsané nahrávací společností Pure Noise Records. Opět se jedná o velmi mladé hudebníky, nicméně také velmi talentované. Ve své tvorbě odkazují na New Found Glory nebo Story So Far. A u žánru emo se ještě zdržíme, protože zařazujeme Hot Mulligan, americkou partu, která loni vydala čtvrtou řadovku. Už jsme vám z nich v Expresse hráli, dnes jsme se rozhodli pro jiný song, ovšem neméně kvalitní.

Již v roce 2009 se dala dohromady čtveřice Sea Heaven z Kalifornie. Letos si vychází nová eponymní deska, na které najdete i doznívající záležitost Midnight Hour. Teď už ale hurá do San Francisca, které je domovem Spiritual Cramp, nadějného sextetu se smyslem pro nejrůznější hudební žánry. Punk ale mezi nimi převládá.

To byly Spiritual Cramp se skladbou Go Back Home, pochází z jejich loňského titulu Root. No a také se podíváme do Švédska. Jednou z nejslavnějších tamních kapel jsou bez pochyby The Hives. Loním vyšla 7. studiová nahrávka, na jejímž vzniku se produkčně podílel i Mike D z Beastie Boys. Legalize Living je název následujícího tracku The Hives v Express Edge.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Potisk, trička, bela, CZ.
6: Music first.
7: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
6: Speciál na Express FM.

Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost vám dělají Petr s Pepou. Před chvilkou i Old Black Era. Anglická dvojka, již tvorba se poměrně těžko charakterizuje, protože k slyšení jsou v ní žánry jako drum and bass nebo rock. Loni na pražském koncertě přeskočili Pendulum a letos budou Old Black Era k vidění a slyšení na festivalu Rock for People. Teď už ale novinka od Marmozec, kterým 22. května vyjde třetí řadový počin, obsahující i track Running with the Sun in Your Eyes.

skočtí pankáči Dead Pony s atraktivní Anou ve svém čele. Eat My Dust je název jejich aktuální novinky, která právě doznívá. Následovat budou Emerson. Australská umělkyně, která momentálně nabízí single Just Not Into You s brutálně upřímným textem.

0: Nicolik Emerson. Poměrně mladá, ale talentovaná holčina od Protinožců, hráli jsme její aktuální single Just Not Into You. Když dá někdo kapela název Forest, neulehčuje mi tím situaci při hledání relevantních informací. Tihle Forest pocházejí z LA a umí do toho pořádně hrábnout. Konec konců posuďte sami, dáme vám jejich novej track.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Na světě existuje hned několik kapel, které tají svůj zjev i identitu. Anglická úderka Prezident tají obojí a jednotliví hudebníci jsou známí pod přezdívkami. Mercy je název doznívajícího songu, který vyšel tento týden a jde o předzvěst nové desky. Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou. A následují Arm's Length. A kanadská emo parta, které loni vyšla druhá deska, ta zaujala kritiky i fanoušky a my z ní zařazujeme věc názvem Funny Face.

Novinka od Don Broco, kteří také vystoupí na festivalu Rock for People. Don Broco zní originálně a dokazují to i ve své současné tvorbě. Docela mě překvapilo, že jim ve skladbě hostuje i zpěvák z Nickelback, ale to nebyl případ doznívající True Believers. V té zahostoval Sam Carter, folkař ze Sheffieldu. Lost in Hollywood není jen skladba z dílny System of a Down, ale i hudební skupina prezentující se moderním metalcorem.

Americká pětice Military Gun představila druhý single z loňského alba God Save the Gun. Jak jsem tu dnes mluvil o věkovém průměru umělců a kapel, které vám dnes nabízíme, tak ten nám teď znatelně zvednou Foo Fighters, kteří mají před vydáním nové desky, ze které minulý týden vypustili do světa single Caught in Echo. Tady je.

Foo Fighters a jejich nový singl, který z vysílání Express FM určitě znáte. Jednalo se o předposlední hudební příspěvek v dnešním 864. díle speciálu Express Edge. Petra Pepa se s vámi loučí a přeji vám krásné dubnové dny. Naslyšenou se těšíme opět za týden ve stejnou dobu na stejném místě. To znamená ve středu od 21 hodin na Express FM v premiéře, nebo tamtéž v pondělí od 22 hodin v repríze. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku. Pizza Mír.

co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express FM.

Už je to tak dlouho, co jsem vzhůru. Den se mění v noc a já nepoznám rozdíl. Všechno splývá, všechno je stejný. Motýl se mění v můru. Mám holku, šukal jsem coru, žil jsem v ráji a teď jsem nula. Ze dne na den hledám minotaura, zas kurva utrácím bůra. Jsem v bordelu, kupuju lásku, líbí se mi všechny, přitom žádná. Dávám si na kurák další šampaň, chutná jak bohemka, prej je to krystal. A potom už jsem byl, to jsem vychytal, kdo tohle může říct. Jmenuje se Michal Opletal, jeho adresa je Mental Hospital. Zažil jsem hodně, ale furt to sam. Zapálil ohně, hejteři chytli sami. Ukázal cestu, nikdo po ní nešel. Teď mají záchranou vestu, já černej kašel. Už je to tak dlouho, co spím. Kdybych byl holka, tak mám splín. Denní světlo nemusím. No prostě mi škodí, to vím. Moje věci jsou o mým životě, nerozumíš? Kup si kotě, chceš nějaký moudra, táhni do školy, chceš se bavit, padej se vysolit. Na svý show jsem furt pozdě, sorry, vyučuju, mám pár tyšič školy, znám svý místo a vím, kde to bolí, nikdo z vás neví, co je to bejt ory. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král. Ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj.

cítit mých botách, dej aspoň pár kroků, je to škola života.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Express. Music first.

0: šlechta jezdí pomalu a vzr z chicks. Uber plyn, naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu s sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjíždě Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já bych škrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Tomorrowland byl oficiálně korunován světovou festivalovou jedničkou žebříčku DJ Mag pro rok 2026. Historické vítězství poháněné rekordním počtem hlasů veřejnosti představuje pro legendární událost elektronické hudby šesté vítězství v řadě. Festival vítá během dvou víkendů zhruba 400 tisíc návštěvníků. Druhý v žebříčku je Insomniac z LA, třetí je rumunský Untold a čtyřku má Ultra Miami. Eminem prohrál spor o ochranu známku s australskou značkou plážového oblečení Swim Shady. Rozhodl o tom australský registrátor ochranných známek a zároveň odebral ochranu oblečení pro Eminema. Eminem musí taky zaplatit Swim Shady mu soudní výlohy. Jeho právní tým má čas do 22. července pro odvolání. Úředníci na Ibize se rozhodli, že žádné další nové kluby už na ostrově nebudou. Že ty, které už na Baleárech jsou, stačí. Ty největší zavedené kluby si tak můžou oddechnout, ale místní i tak budou mít po další roky bezesné noci proti svojí vůli. Express FM.